Výška splátok je variabilná. Moment, tak variabilná zase nie. No, to by ste splácali, moment, 211 rokov. No, tak to asi nie. Pekný deň.